0: 90. Hit Radio 90.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House.
1: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House.cz.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka. Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální sputnik.

0: Hitradio 90. 90 nonstop.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
1: S

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi

0: Podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tady probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli. 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Zaostřeno na region.
2: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Radio 90. 90.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz. Hitradio90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Thank you.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hit Radio 90.

Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej. 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: program 90. Non-stop! Hit Radio 90.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region. V rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům. Najdete už teď na webu Hit Radio City.

0: Hit Radio 90.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
2: Hit Radio 90.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Devadesátky jsou zpátky. Oh, Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.

Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100. Hit Radio 90.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Zaostřeno na region.
5: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tady probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno
2: a prožili to spolu.
0: Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: 90. jsou zpátky.
0: Hit Radio 90.

0: Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
1: Laminátovou.
0: A vodě odolnou.
1: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
1: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
2: Hit Radio 90. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu. Hit Radio 90.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. Zaostřeno na region.
1: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region v rozhovoru se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón. Plní domy P plus R svůj účel a jaké stavby dluží Praha řidičům. Najdete už teď na webu Hit Radio City.

paráda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90. Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: devadesátka. Devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit, hit.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Puf, puf, miau.
4: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Nejprodávanější singly v Evropě na konci září 1996, desítka nejlepších plus píseň z nejprodávanějšího alba té doby. Prostě klasická Eurochart Hot 100, jak jste zvyklí. No a dneska třeba i s Kelly Family, i na ty se dostane. Michal Klein vám tedy přeje hezké vzpomínání na dobu přesně před 30 lety. Eurochart Hot 100. Na Kelly Family se dostane ale až za chviličku, ještě předtím do zvuky léta 1996. Na osmém tam čekejte No Mercy a superhit létem doslova provoněný, tedy Where Do You Go. Na devátém ještě snad vyletněnější Coco Jumbo od skupiny Mr. President. Ale začínáme na desátém společně s Petrem Andrem, což byl tehdejší mega idol náctiletých faninek. Jeho plakáty s vysekanými břišáky jim visely v pokojíčkách, a to hnedka vedle Backstreet Boys. Byť tedy sám Peter, který byl v té době králem britského bulváru, se potom později přiznal, že ten tlak na bezchybný vzhled mu přinesl i zdravotní trable kvůli drastickým dietám, které tenkrát držel dokonce několik let. Ale asi mu to stálo za to, když všude, kam přijel, tak jeho faninky doslova omdlévaly blažeností, že ho vidí na vlastní oči. No a teď možná jeden paradox. Jeho nejslavnějším hitem je bezesporu píseň Mysterious Girl, ale jeho první jedničkou v britské UK chart to se stala až skladba Flava. No a s ní taky začínáme dnešní Eurochart Hot 100, kde to před těmi 30 lety nakonec stačilo na velmi kvalitní desítečku. Eurochart Hot 100.

Na Hit Radio 90 si dáváte hit parádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 28. září 1996. Na což si možná spousta z vás ještě pamatujete. Minimálně tedy ti z vás, co jste chodili na diskotéky, kde každou chvíli vyhrával třeba superhit od francouzského projektu BBE Seven Days and One Week, který se vlastně tenkrát svezl na velké vlně popularity v té době hudebního stylu Dreamhouse, který jinak proslavil pochopitelně hlavně italský DJ Robert Miles, tak to bude hodně roztančené páté místo. Stejně jako bude hodně roztančená sedmička, kde byly přesně před 30 lety Faithless a jejich Insomnia. Jinak originál té písně o nespavosti má hodně přes 9 minut. Ta rádiová verze, ta byla nakonec zkrácená přesně na půlku a hlavně z ní tedy zmizely všechny explicitní výrazy, které by se normálně v éteru nemohly objevit před 10 večer. No a mezi těma dvěma diskotékama i jedna balada, a to už jsem naznačoval. I Can Help Myself od tehdejších idolů Kelly Family. Nebyla u nás populárnější kapela než právě rodinka Kellyů, tak hnedka po Insomnii vemte hřeben, ať se můžou konečně Paddy a Angelo taky trochu učísnout. Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
0: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.
7: Eurochart Hot 100.

Posloucháte Hit Radio 90 a dnešní Eurochart Hot 100, ta je z úplného konce září roku 1996. Šest hitů z nejlepší desítky ty už znáte. Na zbývající čtveřici si musíte chviličku počkat. A teď se totiž jdeme mrknout na tehdejší nejprodávanější alba v Evropě, mezi kterými nechyběly ani čerstvé novinky od Pearl Jam, Suede a nebo třeba Jamiroquai. K ním potom stálice Alanis Morissette a nebo Celine Dion. No a na zlatém vrcholu po dvou týdnech z brusu nové album skupiny R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. Netuším, jestli se jenom takhle z hlavy vybavíte obal té desky. Taková černobílá fotka, kterou sám zpěvák Michael Stipe vyblejsknul ze silnice 95 kousíček od Las Vegas. Takže vlastně vlastní práce. Asi největším hitem z té desky byla píseň E Bow the Letter, kde se jim o doprovodné vokály postarala kmotra punku slavná Patti Smith, kterou měla kapela a stále tedy pravděpodobně i má ve velké úctě. A asi to není žádné velké tajemství, že právě tahle píseň byla napsána pro Rivera Phoenixe, který se jenom pár let předtím bohužel předávkoval opiáty. A tak si ji taky zahrajeme. Co vy na to? Z nejprodávanějšího evropského alba přesně před 30 lety. Eurochart Hot 100.

Art Hot 100 počítala v 90. fyzické prodeje singlů a taky alb tady v Evropě. Nejprodávanější desku tu už znáte a za chviličku poznáte i nejprodávanější single, ale ještě si pustíme ty hity, které to na vrchol jenom o fous nedotáhly, přesně před 30 lety. Tak na druhém místě tam čekají ty Fugees a jejich Killing Me Softly a taky na trojce budou Fugees. Tenkrát prostě Lauryn, Wyclef a Press válcovali hitparády. Třeba i s novinkou Ready or Not, která je ale málem stála jejich kariéru. Oni tam totiž vysemplovali kus písně Boudicea od zpěvačky Eni, aniž by se jí tedy předem zeptali na svolení. Ta si to ale nenechala vůbec ani trochu líbit a pohrozila jim okamžitě soudem, což nakonec management kapely nedopustil a s Eniou se dohodl na mimosoudním vyrovnání. Říká se dokonce, že je to tenkrát přišlo na 3 miliony dolarů a další milion potom z ušlých zisků, protože veškerý cash z prodeje singlu šel rovnou na účet zpěvačky Eni. No jo, byli prostě mladí a tak trochu naivní. Dvakrát Fugees tedy už za chvilku a teď na čtvrtém, to už ostatně bezpečně asi poznáváte, posílám Macarenu od Los Del Rio. Tady Eurochart na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90. 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.
2: Eurochart Hot 100.

0: Roberta Fleka, po ní ještě mnohem masivněji kapela Fugees. Tak to byla dvojka Eurochart Hot 100 a to právě před 30 lety Killing Me Softly. No a jaká byla jednička? Možná malá nápověda, taková hodně divoká a nabitá girl power.
1: Eurochart Hot 100.
0: Na vrcholu evropské singlové hitparády se totiž právě 28. září 1996 vyhřívala skupina, jo, máte recht, byly to Spice Girls s debutovým hitem Wannabe. Ten prý holky dokázaly napsat za pouhých 20 minut a byly toho tak plné, že ten text křičeli normálně přes sebe. Byl to údajně hroznej totální chaos. A dokonce se traduje, že Mel B svoji rapovou část natáčela na záchodě, protože nahrávací studio bylo tou dobou obsazené. A právě na WC byla tam taková zajímavá ozvěna, údajně. Navíc s toaletama v nahrávacím studiu souvisí i text té samotné písničky. Takové to zigzeja. Tak to měla být údajně narážka na jednoho otravného muzikanta, který na ty hajzlíky chodil hulit trávu a pokaždý to tam strašně smrdělo. A tak mu holky začaly říkat shit and cigarette, z čehož se potom vyvinulo právě ono zigzeja. Ale prosím pěkně, na detaily, na ty se mě neptejte. Jak jsem koupil, tak prodávám. No a příště to se mimochodem mrkneme do Eurochart z roku 1992, kdy bodovala třeba i kapela Shaman. Schválně, jestli se na ně ještě pamatujete. Tak buď ve středu večer, a nebo v neděli odpoledne. Budu se těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

90. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Zaostřeno na region.
8: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
4: House running.
3: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Hit Radio 90. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Zaostřeno na region.
3: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region Praha. Tentokrát je hostem náměstkyně primátora pro sociální oblast Alexandra Udženia. Praha má unikátní centrum pro péči o duševní zdraví Zahrada pro duši. Jak řeší péči o seniory v pečovatelských domech a má jich vůbec dostatek? A proč máme být hrdí na pražskou záchranku? Najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: 90. jsou zpátky.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
1: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Rádiu 90.

0: Sleva 20%.
1: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
0: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Rádio 90. 90 nonstop.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Takhle nějak si to představoval.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.